0: sagen Sie, was war es Ihnen möglich zu erzählen durch diese Erzählperspektive, was vielleicht ganz anders wäre, wenn Sie es aus der Sicht des Bruders von Eli erzählt hätten? Also aus Elis Sichtweise.
1: To mě těší, že to říkáte. Mě právě u čtení toho románu zajímalo, jak došlo k tomu, že vás napadlo vyprávět ten příběh právě z perspektivy jeho bratra. A jak vypadala ta vaše struktura? Vlastně bylo tam pro vás důležité, že ta figura se nám vlastně otevírá skrze ty vzpomínky, byl to také ten klíč. A co je pro vás jiného na tom, když ten příběh vyprávíte právě z perspektivy jeho bratra?
2: No, kdybych ho vyprávěl z perspektivy toho Mesiáše samotného, tak to bych vlastně psal nové evangelium a na to jsem si opravdu netroufal.
1: Wenn ich das aus der Perspektive des Messias geschrieben hätte, dann wäre das eigentlich so eine Art Evangelium und das wollte ich nicht machen. Das gibt es bereits.
2: A ten příběh má opravdu dvě časové roviny, přičemž jsem si ještě tam pohrál jazykem v tom smyslu, že to, co vzpomíná ten bratr o mnoho později, tak jsem psal v přítomném čase, zatímco to, co se dělo tehdy, tak jsem psal tím, jak se klasicky vypráví budoucí čas.
1: Die Geschichte hat noch dazu zwei Zeitebenen. Ich habe da auch mit der Sprache gespielt. Die Erinnerungen des Bruders, die erzähle ich eigentlich in Präsens. Und das, was damals passiert ist, das erzähle ich in der Zukunftsform.
2: Tím se ta minulost vlastně zpřítomnila ještě živěji, protože opravdu ten bratr až teprve skrze to vzpomínání teprve mu dochází, co všechno se to vlastně dělo a on je tím dědicem toho poselství, toho svého bratra, což je pro něj obrovské břemeno.
1: Die Gegenwart wird dadurch eigentlich vergegenwärtigt. Das war das Wichtige für mich. Und dem Bruder wird eben durch die Erinnerungen klar, was damals eigentlich passiert ist. Und ihm ist klar auch, dass er eine Botschaft des Bruders in sich trägt. Und das ist eine Last für ihn auch.
0: Diese Last ist für mich beim Lesen auch spürbar gewesen. Ich finde die zwei Zeitebenen auch deshalb so spannend, weil wir uns dann auch immer mehr der Gegenwart oder den gegenwärtigen Geschehen annähern. Und in der Gegenwart ist Jamarek, den ich als Hauptfigur des Romans verstanden und gelesen habe. Da ist es auch so, dass er auch immer wieder auf die Außenwelt außerhalb der Siedlung, in der sie leben, reagieren muss. Und in dieser Spannung, die über die Siedlung und über den Rest der Welt, also über diese unterschiedlichen Kolonien und Orte gehen, wird auch immer wieder über seine Beziehung zu Gott ausgefragt und über seine religiösen Praktiken, die ja doch tragend auch für die Struktur in der Siedlung sind. Und darin schreiben sie auch in dem Roman zu der Beziehung von Marek zum Gott eigenartig. Bis jetzt, ganze 30 Jahre seit dem Tod, das ist aus dem Roman, seines Bruders hatte Marek gezögert, über Gott zu sprechen. Manchmal behalf er sich mit ihm, sehr ungern, und ehrlich gesagt wusste er sich mit ihm keinen Rat. Übertragen ist das ja eigentlich, dass er immer wieder eigentlich auch darauf reagiert und keine bestimmte Gottesfigur nennt. Eli auch nicht, so wie ich es verstanden habe. Welchen Zweck... Welchen Zweck erfüllt Gott in dieser Geschichte?
1: Ano, já jsem tam tu tíhu vnímala při tom čtení a ty dvě časové roviny mi přijdou velmi zajímavé. My se tam vlastně přibližujeme té přítomnosti. A Marek je tam tedy jako hlavní postava, která vlastně v té přítomnosti musí reagovat na různé věci, které se dějí mimo ten jeho domov nebo mimo tu kolonii. A důležitým klíčem nebo důležitou věcí je tam vlastně vztah k Bohu a ty různé náboženské praktiky. V románu vlastně jde hodně úzce o vztah Marka a Boha. A já teďka bych citovala z toho románu jedno místo. Skvělé. Doteď, celých 30 let od smrti jeho bratra, Marek váhal a nechtěl mluvit o Bohu. Někdy si jim pomáhal velmi nerad a upřímně řečeno, nevěděl si s ním rady. Takže jakou roli vlastně hraje Bůh v tomto příběhu? Jaký účel tam plní?
2: No, já jsem vlastně trošku vycházel z toho, jak to bylo, když začínalo křesťanství, kde potom Ježíši zůstalo 12 v podstatě zoufalců a já nevěřím, že chodil po vodě, že probouzel mrtvé. Ty zázraky, myslím, mu někdo pak vložil už do toho, nějaký pozemšťan. A to, co je skutečně ale na tom zázrak, že z toho zoufalství těch 12 následovníků se z toho stalo světové náboženství.
1: Ich ging, der Ausgangspunkt Punkt für mich war, wie es eigentlich am Anfang des Christentums war, wie die Situation war nach dem Tod von Jesu Christi. Da sind eigentlich 12 verzweifelte Männer geblieben. Und ich glaube eigentlich nicht an seine Wunder, dass alles so passiert ist, wie das niedergeschrieben wurde. Das, was für mich ein Wunder ist, ist, dass davon eine Weltreligion entstanden ist.
2: Ale aby se to stalo, tak musel přijít Pavel z Tarsu, který vlastně nebyl ten insider, nebyl tak úplně u toho a svým způsobem těm skutečným svědkům toho učení vlastně ukradl to učení z mého hlediska a udělal z toho to světové náboženství. Takže a my se tady v románu pohybujeme v té chvíli té bezradnosti, kdy je to na pomezí toho, že je to jenom nějaká víra několika málo následovníků a kdy zároveň oni už jsou na tom střetu s tím vnějším světem a pořád ještě přesně nevědí, jak o tom mají mluvit.
1: Damit das passieren kann, musste Paul von Tars kommen. Und er hat aber eigentlich den Zeitzeugen, den Lehrlingen die Lehre geklaut und daraus entstand dann die Weltreligion. Im Roman ist sehr wichtig diese Machtlosigkeit und dass der Glaube da eigentlich nur einigen wenigen Menschen oder für einige wenige Menschen Sinn macht und sie wissen in dem Moment noch nicht, wie sie darüber sprechen sollen, was sie damit machen sollen.
0: Vielen Dank. Ich finde auch diese Geschichte besonders spannend im Hinblick auch auf eine Auseinandersetzung mit Glaubenssystemen und auch mit der Psychologie innerhalb von Gruppen und der Suche oder der Sehnsucht nach gewissen Führungspersonen oder auch nach einer gewissen Sicherheit, weil in diesem Setting auch, in diesem dystopischen Setting es wichtig ist, irgendwie einen Anhaltspunkt über die Jahre innerhalb der Krisen und auch der Klimakatastrophen zu haben. In diesem Roman. Was mich auch interessieren würde, ist, es ist ja nicht Ihr erster Science-Fiction-Roman, wie wir vorhin besprochen hatten. Welche Möglichkeiten gibt dieses Genre von Science-Fiction oder auch Dystopie, um solche Geschichten zu erzählen?
1: V tomto příběhu se vlastně vypořádáváme i s různými náboženskými systémy, s touhou po nějaké vůdčí osobnosti, která nám dá určitou jistotu. Právě v období dystopií hledáme nějakou orientaci, něco, čeho se můžeme chytit právě po katastrofách, jako je ta klimatická katastrofa. Tento příběh není vaším prvním sci-fi románem. Jaké možnosti pro vás tento žánr vlastně nabízí?
2: No, ono je trošku škoda, že se všemu, co se píše z budoucnosti, říká sci-fi, protože já, každý si pak představí nějaké hvězdné války a pro mě budoucnost je příležitostí, jak v nových podmínkách řešit ty základní lidské otázky, archetypální příběhy se pořád opakují a mě baví zopakovat je v bližší nebo i velmi vzdálené budoucnosti.
1: Ich finde schade, dass eigentlich alles, was über die Zukunft handelt, ein Science Fiction genannt wird. Mich interessieren eigentlich die grundlegenden menschlichen Fragen und die archetypale Fragen und Situationen, die sich eigentlich immer wieder wiederholen in der Geschichte. Und mir macht eben Spaß, sich mit diesen grundlegenden Fragen auch eben in der fernen Zukunft zu beschäftigen.
2: Takže třeba v románu Nová planeta, který se odehrává asi za 800 let, se jedná v podstatě o starozákonní příběh o Josefovi a jeho bratrech. To je pro mě velmi silný příběh bratrské zrady. Ta emoce té zrady někoho, kdo je nejmladší a kdo vám bezmezně důvěřuje, pro mě byla vždycky velmi silná. A tento příběh jsem zasadil do budoucnosti asi za 800 let.
1: Ich habe auch den Roman Der neue Planet geschrieben. Das spielt in der fernen Zukunft in 800 Jahren ungefähr und es handelt sich um eine Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Das ist für mich eine sehr starke Geschichte von einem großen Verrat. Und ich wollte mich eben mit dieser ganz alten Geschichte in ferner Zukunft beschäftigen.
0: Und auch bei meinem Bruder, der Messias, war Ihnen von Anfang an klar, wann, in welcher Zeitebene der Roman oder die Handlung sich abspielen würde? Und was ist während des Schreibens hinzugekommen? Könnten Sie mich noch ein wenig mehr durch die Entwicklung des Romans führen?
1: Jak to bylo u tohoto románu? Bylo vám tam jasné od začátku, v jaké časové rovině se bude odehrávat? Můžete nás trochu provést tím procesem psaní?
2: No, začal jsem vlastně tak, že ten život toho Marka, toho bratra Mesiášova, nabourala mladá dívka, která za ním přišla a on byl zvyklý, že všichni za ním chodí kvůli bratrovi. A ona za ním přišla kvůli jemu samotnému a tím vlastně ho postavila před tu otázku ptát se po té své vlastní roli v těch dějinách.
1: Am Anfang war für mich wichtig, dass in das Leben von Marek ein Mädchen kam und das Überraschende war, dass sie eben nicht wegen seines Bruders kam, wie das bei allen anderen war, sondern wegen ihm selbst. Also er hat sie interessiert. Und in diesem Moment musste er sich eigentlich die Frage stellen, welche Rolle er im Leben hat, er selbst.
2: A toho Mesiáše Eliho jsem nechal narodit na, řekl bych, nejméně pravděpodobné místě pro příchod Mesiáše v nejateističtější zemi světa, což jsou Čechy, na břehu řeky Vltavy, která v té době ale už neteče kvůli klimatické krizi.
1: Und Elli wurde eben an dem am wenigsten wahrscheinlichen und an dem sehr atheistischen Ort eben in Tschechien und am Moldau-Ufer. Der Fluss fließt allerdings nicht mehr wegen der Klimakrise.
2: Protože zázraky se prostě nedějí očekávatelným způsobem, dějí se nepředvídatelně. Ten román jsem psal v době, kdy ještě v našich řekách teklo dostatek vody, což mezi tím už přestává téct. To je vždycky neštěstí, když já něco předpovím a ono se to stane příliš rychle. Pak se to lidem stírá jako ten moment, kdy jsem to předpověděl a kdy to nastalo. Kdyby se to stalo až za 50 let, tak bych byl ten vizionář.
1: Das Problem ist, dass Wunder eben nicht geschehen so, wie wir sie erwarten. Und Ich habe den Roman zu der Zeit geschrieben, als es noch genug Wasser gab. Jetzt ist die Situation komplett anders. Und das Schlimme daran ist, dass ich das eigentlich, oder ich habe das vorausgesagt, aber es ist eigentlich zu schnell passiert. Wenn diese Krise erst in 50 Jahren geschieht, dann wäre ich ein Visionär.
0: Und ich glaube, das ist auch sehr unerwartet, also nicht mal unerwartet, aber leider sehr schnell voranschreitet, wie aktuell eigentlich auch die Geschehnisse und die Sehnsüchte und die Systeme und Krisen im Buch auch für unsere Zeit sind. Mich würde auch interessieren, mein Bruder, der Messias, wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt, nicht nur ins Deutsche. Wie erleben Sie den Übersetzungsprozess als Autor, auch in Sprachen, die Sie selbst nicht sprechen? Gab es Überraschungsmomente? Wie hat der Austausch ausgeschaut bei der Übersetzung? Gab es einen Austausch?
1: Ano, není to vlastně nečekané, jak rychle do našich životů vstoupily tyto krize, systémy a různé touhy. Je to vlastně pro tu naši dobu typické, všichni to vidíme. Já se teďka podívám na vaše překlady nebo na vaše romány, které byly přeloženy do různých jazyků. Jak vlastně probíhal ten překladatelský proces, respektive jak jste ho prožíval jako autor? Byl jste v kontaktu se svými překladateli, vyměňovali jste si nějaké informace, došlo tam třeba u vás k nějakému překvapivému momentu v tom procesu překladu?
2: Tak obecně bych chtěl říct, že jsem vždycky rozčiloval českou kritiku, když jsem říkal, že se cítím být světovým autorem, nikoli jenom českým. Ale zároveň jsem svoji literární dráhu začínal na začátku 90. let, kdy u nás byl obrovský přetlak všeho, co se nesmělo vydávat předtím 30 let, takže pro nového autora tam nebylo moc prostoru.
1: Allgemein muss ich sagen, dass ich die tschechische Literaturkritik immer mit dem geärgert habe, dass ich sagte, dass ich ein Weltautor bin, kein lokaler Autor. Aber das Problem war, dass ich meine Karriere am Anfang der 90er Jahre begonnen habe und da gab es einen großen Druck, da konnten dann schon all die Werke herausgegeben werden, die vor der Wende nicht erscheinen konnten. Das heißt, es gab eigentlich nicht genug Raum für neue Autoren.
2: Takže ty překlady začaly přicházet až později a v posledním desetiletí by se dalo říct, že akcelerují a vždycky ta komunikace s překladatelem je vždycky zajímavá, obohajcující, protože vy se dostáváte s tím svým příběhem do nového kulturního kontextu a tam se ukáže, jestli ten váš příběh právě obstojí, jestli má platnost i v těch jiných jazycích a kulturách.
1: Das heißt, meine ersten Übersetzungen kamen dann erst später und in den letzten Jahren werden es immer mehr Übersetzungen. Der Kontakt und der Austausch mit den Übersetzerinnen ist immer sehr interessant, weil es einen neuen kulturellen Kontext gibt und was mich dabei interessiert, ist, ob mein Text eigentlich auch in einer anderen Sprache, in einem anderen Kontext auch seine Gültigkeit haben wird.
0: Könnten Sie uns noch einen kurzen Ausblick geben, woran Sie derzeit arbeiten?
1: Můžete nám ještě říct, na čem pracujete aktuálně?
2: No zrovna v pondělí, když už jsem byl ve Frankfurtu, vyšel můj román 500-stránkový Dorian se vrací do budoucnosti. Což je román, je to takový velký epos o prolínání času a o novém startu civilizace na úplném konci.
1: Gerade jetzt am Montag erschien mein neuer Roman, übersetzt Dorian kehrt in die Zukunft zurück und es handelt sich um eine Verflechtung der Zeit und um einen neuen Start der Zivilisation dann zum Schluss.
2: A ten Roman přináší zázraky ještě než byl vydán, protože já jsem teda 3 roky psal román s tím jménem Dorian a my jsme s manželkou žádali o adopci, kde jsme mysleli, že neuspějeme a nakonec nám v době, kdy jsme byli v Kolumbii, psali, že pro nás mají holčičku jménem Doriana.
1: Und dieser Roman bringt eigentlich Wunder mit sich, noch bevor er erschienen ist. Ich habe diesen Roman, oder ich habe immer an Dorian, an den Namen Dorian dabei gedacht, als ich den Roman geschrieben habe. Und meine Frau und ich wollten ein Kind adoptieren. Und gerade als ich in Kolumbien war, haben wir die Nachricht bekommen, dass wir ein Mädchen namens Doriana adoptieren wollen.
3: Oh. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das ist wirklich eine schöne Verbindung auch. Und herzlichen Glückwunsch zum Erscheinen des neuen Romans. Und auch danke für das Gespräch.
1: Moc děkuji, že jste tenhle krásný dojemný příběh s námi sdílel. Gratuluju k novému románu a přeju vám vše nejlepší.
2: No, děkuji také za váš zájem.
1: Und ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse.
3: Dankeschön, es hat mich sehr gefreut.
1: Děkuji moc. Těšilo mě.
4: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
5: Das war eine Sendungsübernahme von einem der freien Radios in Österreich. Wir weisen darauf hin, dass darin die Meinung der Radiomachenden zum Ausdruck gebracht wurde und sich nicht unbedingt mit unserer
6: Radio Frequenz.